Nikita Magalov uviedol 24 prelúdií Friderika Chopéna. Pokračujeme Merkúrom, symfóniou číslo 43 S-dur Jozefa Haydna. Symfonický orchester Maďarského rozhlasu vedie Baláš Kočár. Záznam je z 1994.

Počúvali sme pražské valčíky Antonína Dvořáka. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu viedol Štefan Robl. Chorálovú predohru z Bachovej tvorby Schmücke dich o Liebe Seele teraz zahrá organistka Bine Katrine Brindorf. Počúvate Rádio Devín.

0: Spoluorganizátorom medzinárodnej konferencie Slovenské národné povstanie a Európa v zbrani proti fašizmu v novembri 2024 bolo Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. V čom je táto konferencia práve v roku 2024 objavná?
1: Dobrý deň, ja som Katarína Ristvejová z Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. V podstate my sme túto konferenciu chceli troška rozšíriť, pretože tie poznatky o Slovenskom národnom povstaní, ako povedal kolega riaditeľ Vojenského historického ústavu, história je nekončiaci proces a my stále priebežne skúmame dejiny Slovenského národného povstania a v podstate to Toto konferenciou sme chceli zasadiť Slovenské národné povstanie aj do toho širšieho celoeurópskeho procesu boja proti fašizmu. Chceli sme poukázať na fakt, že Slovenské národné povstanie je súčasť antifašistickej rezistencie v celej Európe a že tie prieniky, tá pomoc mnohých národov Európy fungovala v odboji aj týmto spôsobom. Tak máme tu napríklad príspevok, ktorý práve nedávno odznel o maďarskej účasti na odboji. Včera sme mali dokonca aj o maďarských partizánoch, ktorí sa priamo zapojili do Slovenského národného povstania, čiže nešli cez pomoc Červenej armáde a Sovietskému zväzu, ale už do povstania. Takže to bolo celkom zaujímavé.
0: Sú to vlastne nové aspekty našej minulosti, tak ako ju poznávame dnes.
1: A to sú ešte stále neprebadané biele miesta, pretože bohužiaľ málo historikov aj z Maďarska vie po slovensky a takisto zo Slovenska vie po maďarsky. A pritom my sme krajina, ktorá má spoločné hranice a tam je to prelínanie tej histórie je dozadu 1000 rokov, takže je skvelé aj vďaka tomu, že sa vieme dohovoriť konferenčným tým vedeckým jazykom, tou angličtinou, tak si vymeniť informácie, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých archívoch.
0: Ďalšia kapitola, ktorá stále nie je celkom prebádaná, je pôsobenie anglo-americkej misie.
1: Ono je to časti prebádané. Samozrejme chce to viac, pretože v rámci angloamerickej misie u nás pôsobili aj tajné služby, čo sú informácie, ktoré boli tajné v tom čase a na to treba absolvovať výskum v zahraničí, hlavne v Londýne, v archívoch, čo vďaka kolegovi, ktorý mal aj o angloamerickej misii a jej pôsobení na Slovensku príspevok Martinovi Pošovi sa aj podarilo. Bol tam pravidelne chodí skúmať, čiže som si istá, že prebáda toho ešte veľa.
0: Na tejto medzinárodnej konferencii sa odborníci a odborníčky venovali aj téme osobnosti a povstanie. Historik Pavel Kreisinger predstavil svoj výskum podplukovník Eugen Surovčík 1914 až 1970 zločinec, násilník, povstalec. Naše ďalšie rozprávanie, ktoré bude o vašom príspevku na konferencii, môžeme pomenovať Nomen Omen.
2: Môžeme asi. Dobrý den. Ja som Pavel Kreisinger, pracuji ako historik na Filozofické fakulte Univerzity Palackého a v tom svém konferenčním príspevku som sa zamieril na kontroverzní osobnosť slovenského důstojníka Eugena Surovčíka, ktorý vlastne pôsobil v řadě funkcí a je vlastne jedním z podezřelých z masakru karpatských Němců v Horních Moštěních u Přerova, který se odehrával v noci z 18. na 19. června 1945.
0: Vo svojom príspevku ste ponúkli jednak psychologický profil tejto osoby a jednak príbeh, veľmi ťažký a kontroverzný príbeh v širších historických súvislostiach.
2: V prípade speciálne Surovčíka to násilí sa tam táhne ako taková tenká červená niť. On byl vlastne odsouzený na přelomu let 1943 až 1944 za prokazatelnou šikanu podřízených na nejaké veľmi, veľmi hrubé násilí, kde tam toho jednoho nešťastníka vlastne pak museli hospitalizovať na 12 dní. Nicméně ako vypuknutí slovenského národního povstání ako by zabránilo tomu jeho jeho definitivnímu vyhození z armády a on se pak vlastně stává hrdiným velitelem a povstalcem a doputuje vlastně pak s československým armádním sborem až do osvobozené Prahy v květnu 1945.
0: Môžeme si práve na tomto mieste pripomenúť boje Slovenského národného povstania, kde sa podplukovník Suroučík vyskytuje, ktorých sa zúčastnil.
2: On byl vlastně pod vedením zdejšieho povstaleckého generála, tehdejšieho plukovníka Mikuláše Markuse. V průběhu těch povstaleckých bojů on se stává vlastně velitelem praporu Diamant, který se velmi hrdině zapojil do bojů proti německé skupině Schill, nechvalně proslulé, nicméně později teda se vztahuje do hor, prapor nakonec je rozpuštěn a Surovčík je nakonec nalezen nějakým neznámým robotníkem v oblasti Polany, vysílený, nemocný a je doprovozen do Banské Štiavnice a tam se pak skrývá až do toho jara 1945. A jak postoupí fronta, tak vstoupí do československého armádního sboru. Tam je mu v podstatě uznána ta předchází hodnost, před v zápětě povýšena štábního kapitána. Pak se ještě účastní bojů u Liptovského Mikuláše, Ružomberoka. Obdrží dva vlastně československé válečné kříže za odvahu v těch bojích.
0: Rok 1945 a najstrašnejšie fakty tohto príbehu.
2: Masakr karpatských Němců, ale i Slováků, Maďarů, tam vlastně doteď nevíme pořádně, víme, odkud ty lidé pocházeli, byla to zejména obec Dobšiná, Janova Lehota, ale celá řada dalších vesnic, oblast Ružomberoku, Tater, v součtu vlastně 265 nevinných osob, převážně teda žen, dětí a starců, bylo vlastně s tím Surovčíkovým tichým souhlasem, dalo by se říct, odvedeno nedaleko nádraží na vršky, kterým se přezdívá vlastně Švédské šance, to katastr obce Horní Moštěnice u Přerova a tam byli v noci z 18. na 19. listopadu bez jakýchkoliv výslechů, bez jakýchkoliv soudů zavraždění. Eugen Surovčík za vlastně ten podíl na masakru karpatských Němců nebyl potrestán, to trestní oznámení je staženo v důsledku vlastně nedostatku důkazů. On totiž přímo nebyl vlastně na tom popravišti, což bylo potvrzeno celou řadu svědeckých výpovědí, tam byl přítomný pouze teda nejvyšší důstojník byl Karel Pazur, který byl odsouzen potom nakonec až na 20 let odnětí svobody, byť si nakonec odseděl jenom 6 let z toho původního trestu. Naopak Eugen Surovčík byl v podstatě, to jeho trestní stíhání bylo zastaveno, protože jemu se v průběhu let 45 a 47 se mu velmi dobře podařilo změnit tu svou původní výpověď a druhá věc, že tam nebyli svědci. Ale každopádně je potřeba konstatovat, že on byl velitel toho transportu a jestli mohl někdo to vražedné běsnění zastavit nebo už ty samotné přípravy, tak to byl právě on. A tam je teda otázka, proč to

0: Přesně tak. Poprvé ještě v průběhu Slovenské republiky za tu šikanu podřízených, to je přelom roku 1943-44, původně byl odsouzený na jeden rok nepodmíněně, pak je mu to ale nějakou v odvolacím řízení a v průběhu důsledku milosti od prezidenta Tisa je mu to sníženo na 4 měsíce, nicméně ztratil vojenskou hodnost, všechna vyznamenání, takže to je první trest. Druhý trest potom je s ním zahájeno trestní řízení, byť je stíhán na svobodě v roce 1949 a tam vyplave další zločin z doby rané Slovenské republiky. Jsou leta 39-40, kdy on je velitelem zajateckého tábora prostoru Lešť, Oremovlas a polští zajatci ze září 1939 z té zářijové kampaně a 4 jsou potom na útěku zastřelení. Zase pod jeho velením a zase z těch pramenů a z těch poválečných výpovědí vyplývá, že s těmi polskými zajatci tam nebylo zacházeno dobře, že tam zase docházelo k nějaké šikaně, případně, že dokonce byli vylákáni a byli nabádáni k tomu útěku a pak na útěku byli zastřeleni. Takže to je pro něj trest do odnětí svobody 6 let, který on skutečně teda nastoupí v roce 1952. Nicméně zase v důsledku toho, že se střídají prezidenti, tak dochází k nějakým prezidentským amnestiím a on nakonec teda po 2,5 letech je propuštěn. Vrací se do Banské Štiavnice, do armády pochopitelně se vrátit nemůže, opět ztratil hodnost a opět ztratil všechna vyznamenání a zakotví pak v potravinách. Takže pokud jsou mezi posluchači někteří starší pamětníci nebo obyvatele Banské Štiavnice, tak teoreticky si ho můžou někde od vidění podle jména pamatovat, protože to jméno je poměrně neobvyklé.
1: Ďalšia otázka, ktorá je rovnako zásadná. Ako máme interpretovať a prijať kontroverzné osobnosti, ktoré nemôžeme jednoznačne vyhodnotiť?
0: No určite nemôžeme dejin vymazať, rozhodne zase nemôžeme zamlčovať niektoré tie etapy ich života. Dívať sa na tie lidi v tom celku. V prípade Surovčíka je zaujímavé, že to nebyl človek nevzdelaný. Absolvoval vlastne gymnázium v Levoči, dostal sa do tej důstojnických hodností, takže těžko říct, jak by se jeho život odvíjel, kdyby ta druhá světová válka nevypukla.
1: Naše vnímání skutečnosti jako keby předpokládalo také bělo-černé vidění. Váš příběh, který jste dnes tlumočili, jednoznačně toto černo-bělé vidění neposkytuje.
0: Právě v té barevnosti a v té plasticitě dějin, ať už českých, slovenských, československých, evropských, světových, to je jedno. Je asi to největší kouzlo historie. To množství pohledů, množství různých informací, často si proti řečících. Historie vlastně není o tom najít tu pravdu, tu jedinou, protože tu samozřejmě nezjistíme. Nejsme určitý svědci, takže můžeme jen z těch dochovaných pramenů, což jsou zase zlomky, rekonstruovat nějaké útržky, jakoby skládat ty kamínky do mozaiky.
1: Konferenciu Slovenské národné povstanie a Európa v zbrani proti fašizmu v novembri 2024 spoluorganizoval aj Ústav pamäti národa.
2: Radoslav Ragáč, riaditeľ Centra výskumu a slobody Ústavu pamäti národa.
1: Čo považujete na programe tejto konferencie za kľúčové? Rozprávať o Slovenskom národnom povstaní 80 rokov po začatí je samozrejme veľká výzva, pretože mnohé už historiografia spracovala a mnohé vošlo do dejín.
2: Áno, viete, vždy na tých konferenciách je dôležité vystavať ten program tak, aby tam boli nové poznatky. Už sa zameráme aj takým tým afterlife, že vlastne ako sa oslovovalo Slovensko národné povstanie, ako sa vlastne vyrovala teda komunistická historiografia, vlastne aj takým tým životom po živote toho povstania. To je veľmi dôležité, vlastne, že ako komunistický režim ošúpaval to povstanie a tých ľudí, ktorí boli pre neho nezaujímaví, tak vlastne dával z tých dejín preč. Teda ako z povstania zmizeli generáli Viest, Golian, Žingor napríklad a ďalší mnohí, ktorí nemali tú správnu politickú legitimáciu, tú politickú knižku. A vlastne ten obsah toho povstania sa vlastne menil z ich pohľadu na komunistické povstanie, ktoré viedol Gustav Husák nakoniec. Bolo to povstanie, ktoré súčasnilo príslušníkov mnohých národov. Hlavnú úlohu tam hrala Československá armáda. To ťažisko bojov vlastne bolo na nej a naozaj nebolo to nejaký komunistický podnik, ale bolo to celonárodné povstanie. Je to jeden z momentov našej dňa, ktorý má byť právo hrady, lebo to bolo jedna z najväčších povstaní proti nacizmu v celej Európe.
1: Dnes padla otázka, či je tento narratív, teda príbehy a konkrétne postavy povstania zapísaný v rodinných históriách. Môžeme hovoriť o vašej rodine konkrétne?
2: Tak viete, ja som zo stredného Slovenska, čiže zo Zvolena. Hrdý z Volenčan, no a môj starý otec bol povstalecký vojak a po povstaní skončil v nemeckom lágri ako vojnový zajatec. Dokonca vojny tam strávil a neboli to časne, ktoré by spomínal rád.
1: Rozprávali ste sa s ním o tom, pretože aj to zaznelo dnes, že často ľudia nechceli z mnohých dôvodov hovoriť.
2: No, on tam nehovoril veľa, skôr teda môjmu otcovi, a on zomrel už pomerne dávno, ale